0: kto iný by mohol byť zlatým klincom Túfaranka Festu než Túfaranka. Nášmu mikrofónu neušiel jej kapelník, ktorému pri otázke na najbližšie koncerty pomáhala celá kapela. Jenda Bíle, kapelník domácej Túfaranky, hostiteľskej kapely. Ja sa teraz zahrám na úplne neznalého pomerov. Túfaranka z Šakvic a Túfaranka Fest je v Rakvicích. Prečo?
1: No pretože tady krásne prostredí a my si to deláme vlastne od roku 2005 a tenkrát ešte v Šakvicích nebylo, ako už to tam zelebené, ale tenkrát ešte tam nebyli tak prostredí takové kvalitní a dneska už to prostredí ako tady, už to je zažitý proste, už tam nemeníme. Jo.
0: Takže posluchač už je na to zvyknutý, tá návštevnosť je tu teda úžasná, je taká každý rok?
1: No zhruba jo, plus minus 100 lidí, ano, krásná.
0: Túfaranka ako teda logicky stálica tohoto festivalu, hrávate za každým s takým tým vedomím, že treba priniesť niečo nové na ten Túfaranka Fest, alebo skorej sú ľudia radi za tie staré, dobre vaše osvedčené hity?
1: Spíš ako ten repec vždycky vychází z toho ranku té Túfaranky a občas je tam hozený takový ten jako nějaký bombonek, který je novej, ale jako neděláme to tak, že bychom jako každý rok hráli něco novýho.
0: Túfaranka momentálně so svojím letním programem je na tom ako? Máte tohto ročné leto nabité plné, alebo si doprajete čas aj na nějaký oddych?
1: No v každém případě budeme hodně opálení. Já si prosím tě nepamatuju, kde hrajeme příští týden, takže jestli budeme hrát na Slovensku. Kluci, mám tady kluky kolem sebe?
2: Palkovice.
1: To, ale to je Fridek Místek, no a takže... Na Slovensku. Něco tam. Jo, počkej. V Němšovej hrajem. Kolikátý hrajem v Němšovej, kluci?
2: Za měsíc.
1: Za měsíc od jedenčka hrajem v Němšovej. Ale úplně ani to třeba přesný, aby tam zas nebyli lidi a nečekali, jo.
0: Výborne, tak my to ešte upresníme, každopádne ďakujem. No a Jenda Bílek sa trafil takmer presne. Koncert Túfaranky v Nemšovej bude 14. augusta.

0: Minulý týždeň v našej relácii pozýval do Rakvíc i Ratíškovíc obľúbený spevák, moderátor a náš brnenský rozhlasový kolega Karel Hegner. Ten sprevádzal obe podujatia hovoreným slovom.
1: Karliček Hegner, známy to spevák, dychovkový moderátor. Takisto dnes v ktorej z úloh?
2: V úloze dneska tam povídám jenom takhle. Tak uvádím nejaký ty kapely, nejaký ty písničky a raduju sa, jak krásne hrají kapely.
1: Minule sme sa bavili v minulotýždňovej kapele Hraj. Mirka sa pýtala, že či si ešte niekedy tak zaspievaš, keď ťa popri tých moderátorských povinnostiach oslovia, že či by si náhodou dneska už takému došlo?
2: Dneska ne, a myslím, že ani nedojde. Ale jako samozřejmě, když mě někdo pozve, tak jdu, ale nikdy se tam necpu, jo? Nikdy nelezu, že bych tam seděl a najdu tam skočím, jo, a začnu zpívat. To se nedělá prostě. To bych si nikdy nedovolil a fakt jsem to nikdy neudělal.
1: Napriek tomu víme, že jsou aj taky.
2: Ano, říkáš to naprosto přesně.
1: Dnes Rakvice, zajtra Ratíškovice, možno tak z pozície skúseného moderátorského dychovkového harcovníka, také porovnanie možno tých akcií. Tu je to, aké možno pre aký typ poslucháča vhodnejšie, aké je to v Ratiškoviciach?
2: Oba dva sú vhodné pro poslucháče. Oba dva mají své kouzlo, že jo, Ratiškovice to je historie, to je tradice, mnoholetá, to byl tuším rok 68, kdy to tam bylo založeno, což značí, že to je opravdu teda dlouhá historie. Tady je to jakoby 20. ročník pseudo, protože dva ročníky nebyly, že jo, kvůli covidu, ale jako tady je to takové rodinnější a tam je to zase takové, že jo, rozprostřenější na tom hřišti, tak všechno má svý kouzlo, no. Ale kapely hrají vždycky s radostí, s chutí, myslím, tam i tady.
0: Karla Hegnera nakoniec na oboch víkendových festivaloch na pódium spievať nikto nepozval, tak mu to vykompenzujeme aspoň teraz. Karel Hegner a Glória.

0: No a teraz hurá naspäť na Moravu, konkrétne do Ratíškovíc na Medzinárodný festival dýchových hudieb, kde v nedeľu 12. júla kapely z Moravy, Slovenska či Holandska vyhrávali už na 58. ročníku tohto podujatia. Mojou prvou respondentkou bola riaditeľka festivalu pani Jana Koplíková.
1: 58. ročník už sa koná tento rok. Kedy to začalo, ako to začalo, prečo to začalo?
2: Takže pěkné odpoledne. Je to 58. ročník, jak už tady bylo zmíněno. Proč to začalo? Bylo to z iniciativy muzikantů, respektive tří srdcařů muzikantů, kteří chtěli ukázat prostě své umy, to, co umíjí, a chtěli, aby se lidi setkávali a mezi sebou i dechovky vlastně porovnali svoje kvality. Byl to jeden z mála festivalů tady v široko daleko a proto my mu kolikrát dáváme i přívlastek, že je to Moravský Kolín, protože vlastně po Kolíně to byl druhý největší festival dechových hudeb v Československé republice.
1: Už se to teda darí držet 58 rokov, čo je teda samozřejmě úžasné. Ako sa taký festival kreuje celý? Ako to vlastně celé vzniká?
2: Samozřejmě je to buď na popud diváků nebo tady našich návštěvníků festivalu, kteří potom píší takové hodnocení, za což já teda samozřejmě moc děkuji. A je to hodně inspirativní a navádí to na to, koho vlastně ten další ročník máme sem pozvat. Takže je to i o divácích, co by se jim líbilo, dávají své tipy. Je to samozřejmě i o muzikantech, kteří třeba tady hrají s nějakou jinou dechovou hudbou a napíší, že hrají ve své dechovce a ta ještě v Ratíškovicích nevystupovala. Já dávám samozřejmě možnost i začínajícím dechovým hudbám, mládežnickým dechovkám, protože tyto mládežnické a dětské nemají možnost vlastně vystupovat na velkých festivalech, a tak toto je jedinečná příležitost, aby se mohli svým způsobem, jak když teda vyprezentovat.
1: Do budoucna ještě nějaké, dajme tomu, že cíle, aké máte, že kam by se to ještě možno dalo posunout, aj keď teda pri 58-ročnom festivale to už nie je jednoduché, ale predsa len sa spýtam.
2: No, já osobně bych to samozřejmě chtěla do toho 60. ročníku, aby ten 60. ročník byl zajímavý, aby program byl krásný, aby se to prostě všem, kdo sem přijíždějí, líbilo, protože si velice vážím těch lidí, kteří sem přijedou ze širokého okolí a přijedou vlastně každý rok, což máme tady jako své přátelé už, kteří sem jezdí 30, 40 roku, takže za to já jim strašně moc děkuju. A 60. ročník bude určitě takový trošku zavazující, protože festival jako takový nebo vůbec veškeré ty kulturní akce jsou o financích, tak věříme v to, že obec bude nákloná k tomu, aby jsme tady ty ročníky ještě nějaké udělali. Bude Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, kteří bývají vlastně hlavními finančními patrony našeho festivalu, že budou i do budoucna nám tady zůstanou nám věrní.
0: Ako paní riaditeľka festivalu povedala, priestor tu dostávajú aj mladé kapely a presne také boli prvé dve v nedeľnom programe. Kapelníka prvej z nich, Pavla Daďu, som si odchytil hneď, ako jeho sebraňáci zišli z pódia. Konkrétne pri nich ma naozaj zaujímal najmä ten zvláštny názov kapely. Na festivale však všetko fičalo tak rýchlo, že nájsť chvíľu ticha na rozhovor bolo naozaj náročné, veď posúďte sami.
1: Nás sa s Tejstovankou napríklad stále pýtajú, kde sú Tejstovaní. Prosím ťa, máte aj vy tento problém, že kde sú sebranice?
3: Také, také.
1: Tak nám vysvetli, ako je to s tým vašim názvom.
3: Tak bylo nás hodně z hodně dědín a nemohli jsme se dohodnout, zkrátka jistě, jak se budeme jmenovat, tak nakonec vyhráli sebraňáci, že jsme pozbíraní.
1: A ještě jaké názvy byly v konkurze například?
3: Pavlovanka a tak dále, takový ty názvy, nebo roštěňáci, roštěnka a tak dále, to se nám nelíbilo moc, takže.
1: Výborně, a teraz to začne aj po rozhovore. Na druhou otázku jsme se museli přesunout, lebo začala nám do toho hrát dýchová hudba Zahumenka, ale späť k sebraňákom. Tá vaša lokalita, ešte aby sme našemu slovenskému poslucháčovi približili, že odkiaľ vlastne ste?
3: Roštění, to je taková dedinka vedle Holešova, Kroměříže a tak. My jsme vlastně všichni začínali v Zušce v Hulíně a tam nás právě pan učitel Voříšek dal dohromady. A potom, jak jsme odrostli a doplňovali nás, tak jsme si řekli, že nám to bude chybět, tak jsme založili vlastně na vlastní pěst tady, aby jsme se setkávali dál.
1: Vy máte ten věkový priemer 20 rokov, jsem počul. Tebe sa to ako kapelníkovi ako darí ukočírovať takúto neskrotnú partiu mladých ľudí?
3: Niekdy ťažko, ale oni sú celkem vnímaví, takže dají sa.
1: A ešte si možno povedzme, nejaká nahrávka, už máte niečo na konte, alebo sa niečo chystá?
3: Nahrávku oficiálne ešte úplne ne, spíš na YouTube sú takové různé veřejné skladby, ale snažíme sa dať dohromady skladby na CDčko a natočiť CDčko.
1: Výborne, a ešte možno skúsme pozvať na nejaké podujatia koncertného typu, kde vás najbližšie možno uvidíme.
3: Určite to bude tam chválno v Lísky, ktoré budú následovať, a potom je to v zahrade Věšky a tak dále, a je možnosť prostě na sociálnych sítích sa podívať, máme všechno napsané, ať na stránkach, tak na Facebooku a na Instagramu.

0: No a čo všetko teda ponúkol 58. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb v Ratíškoviciach? Mládežnícke kapely Sebraňáci a Záhumenka, domáca veselá muzika z Ratíškovic, jubilujúci vracoviaci a ich dýchovkoví priatelia Západská z Holandska, muzikanti Ladislava Prudíka, Žadoviaci, Naša Drietomanka a Stříbrňanka. Podujatím sprevádzal nielen dnes už spomínaný Karel Hegner, ale aj Dagmar Kamas Bielíková.
1: To je osôbka spojená s festivalom v Ratíškoviciach. Už nejaký ten rôčik. Dnes samozrejme z pozície moderátorky, ako vlastne došlo k tomuto spojeniu? Že ty a tento festival.
2: Krásný den, moc vás zdravím. Letos je to můj 12. festival už. Je to neuvěřitelné, jak to letí takhle. 12. v roli moderátorky, jinak v roli účastníka nedokážu říct, ale myslím si, že jsem tady třeba tak 8krát hrála předtím. Došlo k tomu velkou náhodou. Já jsem totiž začínala moderovat s Karlem Kopřivou, který tady festival mnoho let moderoval spolu s Růženkou Dobešovou. Vlastně ten jeden rok Růženka měla jet někam moderovat s Mistříňankou. A tak právě Kája navrhl, že bych se mohla jít s ním. A řekl mi, ať si to poznačím, že neví, jestli to projde. Pak mi volal, že to teda prošlo, no a tak jsem tady byla. Bohužel Kája ještě ten samý rok nás opustil do muzikantského nebe a tak jsem si říkala, no kdo ví, asi to byly moje první a zároveň poslední Ratíškovice, ale asi to nebyla žádná hrůza nebo tragédie a příští rok už jsem tady byla sama a od té doby už to tak nějak jedu.
1: Ty máš na starosti aj propagáciu tohto festivalu na sociálnych sieťach, čo teda viem, že teba asi dosť baví. Povedz mi možno, aké úskalia v sebe skrýva takáto práca, lebo samozrejme na sociálnych sieťach, tak tam sa asi snažíme trošičku priniesť tú dýchovku k tomu mladšiemu publiku. Tuto, čo som videl, tak je skôr tá staršia generácia zastúpená v hľadisku. Ako sa dá vlastne toto sklbiť, aby prišli všetci?
2: No, bylo by skvelé, kdyby prišli všichni, ale ja to beru tak, že aspoň ti, co neprídu, uvidí niektoré třeba pasáže z festivalu a řeknou si, ty, jo, to je super, nebo tahle kapela hraje výborně a bude to i skvělá reklama pro tu kapelu, že si ji třeba zavolají na nějakou jinou akci, anebo právě ti lidé, co to vidí, si řeknou, tak příští rok přijdu naživo. Ono nevždy má člověk možnost, prostor, různé rodinné konstelace na to, aby přišel na festival, nebo těch akcí je prostě spousta, takže beru, že i já sama se ráda aspoň někdy podívám třeba na nějakou reportáž nebo na nějaké videa z jiné akce, které jsem se nemohla zúčastnit naživo.
1: Super, a ještě taká posledná osobnější otázka. Čo ty například z té dnešní ponuky máš úplně, že taký osobný top?
2: Co se písniček týče, tak já vždycky zmiňuji, že moje velmi oblíbená a zároveň neoblíbená polka je Slavíček od Miloše Procházky a Ivanky Škrhákové. Já tomu říkám lobotomická polka, protože tu si pak člověk opravdu ještě minimálně další týden zpívá. A co se týče kapel, tak mám velmi ráda Drietomanku, mám velmi ráda Stříbrňanku. Na tom jsem, troufám si říct, vyrostla úplně, nebo vždycky, když jsem v mládí jsem jezdívala, tak hlavně prostě na Stříbrňanku, na Drietomanku. Ale musím říct, že ten výběr je skvělý v tom, že třeba i dechová hudba Sebraňáci, jsou to mladí muzikanti, byli tady poprvé, hráli úplně parádně. Dechová hudba Záhumenka, troufám si z mé pozice říct, že jsou to děti ještě a taky hráli krásně. Takže za mě každá ta kapela, která se vlastně jako aspoň snaží a je tam taková ta láska k té dechovce, tak ta tady má být a ta hraje. A pokud to takhle je, že ty lidi mají opravdu tu dechovku v srdci, tak to jde vždycky poznat, než když je to jenom nějaká, nechci říct jako uměle vytvořená kapela, ale prostě

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

Slyši miri spasení duš našich, Hospodu, pomolím si ja. Pomírim sa o míra blavstejaní Svetoj Božích, Cerkvi i sedenení vsich, Hospodu, pomolím si ja. Osvietim chrámy sem i zveroblavením i strachom Božím, chodiaši voň, Hospodu, pomolím si ja. Osvietišen celencim archýry našem, ľvi papirim s ním, Hospodu, pomolím si ja. Svešenejšem archiepiskopi mitropoliti našem Kyrioni čestným presvyterství vo Christi diakonstvi sem prečtej ľude Hospodu pomolím si ja. O predržaši vlastech našich jovsem vojnství Hospodu

Ježiši, molím si o siatíša salenským archieri našej ľuby, papierim s tými opreosti a šenišim archiepiskopi, mitropoliti našem kirioni, oslušaši, poslušiši vo siatí chrámice mi ocej našej duchovnice.

Prvý pomianý hospodin Sviatejša Ocelenská orchiery našeho ľuba Papolínského preosiašejša archiepiskopa i mitropolita našeho Kyrionu i že daruje sviato tvojim cerkvami i celý čestý zdrávidel den svojuši pravopraviaši

že už se šeřím a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří, proto

ať, tak ať. Nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám lečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej džum a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál. Ale život sám nám ulečí, v duchu počítám, co by nás tak stál, malej džum a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Hoci mantákov rozprávajúcich svojim rodným nárečím každým rokom ubúda, sú na svoju kultúru a svoj jazyk hrdí. Ľútosť nad tým, že čoraz menej ľudí hovorí mantácky, vyjadruje aj Walter Zola vo svojej básni Die Erbschaft, v preklade Dedičstvo. Hovorí v nej o tom, že mantáci nevedia poriadne po nemecky, no už ani mantácky, a mladí rozprávajú už len po slovensky. Po stáročia sa jazyk dedil z dieťaťa na dieťa, no dnes už mu nikto nerozumie, lebo starí si ho berú do hrobu. O chvíľu už bude tento jazyk úplne zabudnutý, veď ním nerozpráva už ani farár, až z toho duša bolí. Avšak čo zmôže nariekanie? Čas sa nedá vrátiť. Preto buďte hrdí, že ste mantáci.
1: Erbschaft. Wir können nicht mehr richtig Deutsch, auch nicht mehr gut mantagisch. Der jungen Leid hier überholen, die reden nun noch slowakisch. Viele hundert Jahre von Kind zu Kind hab er vererbt der alte Spruch. Itz will se keiner mehr verstehen, der Alten nehmen sie mit ins Grob. Der Spruch wird bald vergessen werden. Wer soll sie unseren Kindern lehren? Der Pfarrer kann sie auch nicht mehr. Dos tit ma in der See schon be. Bos nützt es jammern, liebe Leid. Zurückdrehen lässt sich nicht die Zeit. Fados is Grindler, seid's gescheit.

0: Našimi hostiami v štúdiu boli Heinz a Gabriela Schleusena. Rozprávali sme sa o mantáckom náročí a o kultúre mantákov. Čím boli alebo čím sú mantáci známi?
1: Die Mantaken, wenn sie erwähnt werden, sind bekannt als gute Handwerker. Das ist eigentlich so das, was im Hintergrund.
0: Mantáci sú známi najmä ako zruční remeselníci. To je to, čo som sa dozvedel, keď som sa svojou chabou slovenčinou rozprával so svojimi slovenskými priateľmi.
1: Mantáken hatten ihre eigene Tracht, sie hatten ihre eigenen Lieder, sie hatten Geselligkeit.
0: Mantáci mali svoj kroj, vlastné piesne, združovali sa, mali divadlo, básnikov, pričom musíme dodať, že ľudia sa začali zaoberať dialektami až koncom 19. storočia.
1: Das Beschäftigen mit Dialekten erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts begann.
0: Pre Nemčinu sú zásadní bratia Grimovci, ktorí zhromaždili slovnú zásobu Nemčiny do slovníkov a zaznamenávali aj dialekty.
1: Sie haben auch die Dialekte erfasst. In der Zips kann man sagen, der erste bekannte Mundartendichter war Ernst Lindner.
0: Na Spiši bol prvým známym nárečovým básnikom Ernst Lindner, ktorý publikoval svoje básne v nárečí v lokálnych novinách.
1: Später ging das ein bisschen in diese Richtung weiter. In Metzenseifen ist der Peter Gallus.
0: Neskôr bol v Medzeve známym básnikom Peter Gallus, ktorý napísal mnoho básni v nárečí. Ďalej to bol Ratzenberger zo Smolnika.
1: Später liest das dann nach, weil man sicherlich dann in der Zeitung und überall
0: postupne však takých ubúdalo, lebo v novinách sa skôr zaoberali spisovnou
1: nemčinou.
0: Zrejme ale aj preto, lebo sa začala prvá svetová vojna, čo prinieslo úplne iné starosti, než zaoberať sa
1: dialektami. Der von mir erwähnte Ernst Lindner war der erste in der Zips.
0: Rád by som ešte k tomu dodal, že už spomínaný Ernst Lindner bol prvým na Spiši, kto si všimol, že jeho nárečím písané básne neboli tak dobre čitateľné, pretože písmená a znaky, ktoré musel používať, nesprostredkovali zvuk hlások tak, ako to nárečie vyžadovalo.
1: Und er begann mit dem Versuch einer ersten Lautschrift.
0: Preto započal pokus vytvoriť prvé fonetické písmo, a to bolo v posledných rokoch 19. storočia. Žiaľ, začiatkom 20. storočia zomrel a jeho snaha nebola dovršená. No dnes už máme medzinárodné fonetické písmo a to nám umožňuje zachytiť nárečie v jeho čistej podobe.
1: Lautschrift, die eigentlich üblich ist, um eine Mundart sauber zu formulieren.
0: Peter Gallus bol známy medzevský básnik. Žil v rokoch 1868 až 1927. Bol kaplánom, profesorom teológie a poetom svojho rodného mesta. Svoje básne písal v mantáckom dialekte a venoval sa v nich najmä mestu a tamojším ľuďom. Napríklad Gallusova báseň Die Metzenseifner Kirche je o medzevskom kostole. V nasledujúcom úryvku, ktorý nám zarecitovala pani Gabriela v nižnomedzevskom dialekte, sa píše: V dávnych časoch bol svet iný, ako ešte dnes rozprávajú starí ľudia. Ako malému mi moja sestra Gretl veľa rozprávala, kým priadla alebo šúpala zemiaky. Starý Medzev stál iba v základoch a o tom mieste ešte nik nevedel.
2: Der Metzenseifner Kirch. In alt vergangenen Zeiten war noch eine andere Welt, aber es von alten Leuten auch heute noch wird erzählt. Mir hat mein Schwester Gretel, wie ich klein war, viel erzählt, wenn sie Goa hat gesponnen, aber hat Grün geschält. Es alte Metzenseifen, da stand Dom in Grund, vom Platz und von der Buslenk, bis es selbst noch kein Hund.
0: Okrem básnikov, akými boli Ernst Lindner či Peter Gallus, sa medzi mantákmi nájdu aj ďalšie významné osobnosti.
1: Fangen wir an bei den Lebenden, Rudolf Schuster. Der zweite Präsident der Slowakei, der ist nur nicht in Metzenseifen geboren, weil dort kein Krankenhaus existierte. Er ist aber aufgewachsen.
0: Začnime žijúcimi. Druhý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster, sa nenarodil v Medzeve len preto, lebo tam nebola pôrodnica. Avšak vyrastal tam a je aj veľkým priaznivcom mantáckeho nárečia.
1: Leider in der Vergangenheit berühmt waren. Selbst eine eigene Bank wurde in Metzenseifen gegründet. Heute vermutlich kaum bekannt, aber vielleicht finden einige Enkel noch in den Unterlagen ihrer Großeltern ein Sparbuch von der Cerahater Bank oder Cerahater Sparkasse, die 1870 von unter anderem also von
0: Keď pôjdeme ďalej do minulosti, nájdeme mnohé firmy, ktoré si mandáci zakladali. V Medzeve mali dokonca svoju banku. Dnes už síce nie je známa, no možno by niektoré vnúčatá našli u svojich starých rodičov vkladné knižky Čerehátskej banky, ktorú v roku 1870 založil Simon Pöhl. Ten vlastnil aj viacero kováčských dielní. V tom čase to bol známy a vážený človek. Okrem Simona Pöhma a jeho Čerehátskej banky môžeme z minulosti spomenúť ešte Jozefa Lepeša, ktorý mal pivovár aj v Košiciach. Potom sú tu ľudia, ktorí u nás neboli takí známi, no preslávili sa niekde inde. Napríklad prvý music box vynašiel Johann Goebel, ktorý sa bez vyučenia a bez znalosti angličtiny ako 14-ročný pobral do Ameriky a tam vďaka svojim remeselným schopnostiam pracoval v podnikoch na výrobu hracích automatov. Vtedy to bolo populárne. Využil svoje znalosti a po skúsenostiach dokázal aj sám niečo zostrojiť.
1: Bis er merkte, er könnte selber etwas auch bauen, könnte sich selbstständig machen. Und als er einmal dann von seinem verdienten Geld sich einen Plattenspieler kaufte, hat er sich geärgert, dass er immer wieder eine neue Platte auflegen musste und überlegte, wie könnte er das denn vereinfachen. Und da er mit Spielautomaten Kenntnisse hatte, kam er dann zu der Idee, ich muss eine Maschine bauen.
0: Keď si zo zárobku kúpil gramofón, hneval sa, že musí stále znovu zakladať nové platne. Keďže mal skúsenosti s výrobou hracích automatov, prišiel na myšlienku, že zostrojí stroj, ktorý bude platne zakladať sám, na ktorý neskôr napriek nezhodám s konkurenciou dostal aj patent. A aj takíto ľudia pochádzajú zo Spiša, ktorí slávu zručných remeselníkov vyniesli do sveta. Keď už hovoríme o vynálezoch Medzevčanov, mali by sme spomenúť aj meno Johann Pátov, respektíve Páto Jánoš, ktorý sa narodil v Medzeve a pracoval v Košiciach na priemyselnej škole. Vyvinul viacero technických zariadení, napríklad zvláštny zverák, ktorý sa stal jeho bestsellerom, ako by sme povedali dnes. Žiaľ, už aj jeho hrob je dnes celkom zabudnutý. Nikto za ne platí. Avšak dobrou správou je, že ak sa nikto nenájde, podľa pani starostky nebude jeho náhrobný kameň zlikvidovaný, ale bude prenesený na iné miesto na cintoríne, aby by bolo dedičstvo tohto muža zachované.
1: Band, das heißt, also niemand bezahlt dafür und ich habe aber die gute Nachricht von der Bürgermeisterin, dass wenn niemand dort die Grabstelle bezahlt, dass man diesen Grabstein dann an eine andere Stelle des Friedhofes bringen wird, so dass man wenigstens dort ein bisschen das Erbe dieses Mannes bewahrt. Was interessant ist, aus Metzenseifen ist einmal ein gut ausgebildeter junger Mann, aber ein etwas vielleicht frecher Junge, ausgewandert.
0: Zaujímavosťou je, že z Medzeva sa do Ameriky vysťahoval mladý, možno trochu drzý mladý muž, známy Theodor Kunz. Prišiel tam práve v čase dopytu po stolároch, ktorí vyrábali skrinky na šiace stroje a stal sa bohatým podnikateľom. Nie len, že zavolal do svojej firmy pracovať mnohých mantákov, čo v čase krízy v Európe bolo pre mnohých zaujímavé, ale dokonca s nimi každý deň ešte pred začatím práce rozprával 5 minút po mantácky. A v jeho rodine bolo povinnosťou pri nedeľnom obede rozprávať po nemecky, a kto by to porušil a rozprával po anglicky, musel zaplatiť 5 centov. A to bol vtedy veľký peniaz.
1: Und wer dort abwich und vergaß und Englisch sprach, der musste 5 Cent bezahlen. Das war damals viel Geld.

0: Kultúra nemeckých predkov na Slovensku je veľmi rozmanitá. Dodnes sa udržiava v rôznych regiónoch po celom Slovensku. Doteraz sme sa rozprávali najmä o medzevských mantákoch a počúvali sme piesne z Medzeva. Avšak svoje nárečie aj svoj spevácky súbor majú aj v Smolníku. Smolník bol v časoch svojej najväčšej slávy európsky významné banské mesto. Preto má svoj názov vo všetkých jazykoch, ktoré boli na našom území dôležité. Latinsky sa volá Semelnech, maďarsky Sömelnök, nemecky Schmülnitz, nuž a tunajší mantáci volajú svoje mesto Schmilenc. Z niekdajšieho kráľovského mesta sa dnes pomaly stáva oblasť pre prázdninových chatárov. Predsedom miestnej skupiny karpátskych Nemcov je Otomar Vasilco, ktorý nám predstavil aj ďalších členov spolku.
1: Menomen ist Otomar Vasilco, ich sei der Vorsitzende von der Gruppe in Schmilnitz. Das ist die Kulturreferentin, meine Frau Marianne Vasilco. Das ist die Leiterin den Sängerchor, Frau Kohlmeier und die älteste Mitglied, Frau Jäger. Volám sa Otomar Vasilco, som predseda miestneho spolku. Naša činnosť sa odvíja na tomto mieste, každý pondelok sa tu stretávame a hodnotíme si svoju prácu, vždy niečo nové, hľadáme z histórie, hlavne sa zaoberáme kultúrnou činnosťou. Toto je naša kultúrna referentka, tu je naša vedúca spevokolu a tu je jedna z najstarších členiek nášho spolku. Pani Kohlmeierová, pani Jägerová a pani Vasilcová.
0: Kultúrna referentka Mária Vasilcová tiež pochádza zo Smolníka a mantáčtina je jej materinským jazykom, ktorým od malička rozprávala so svojimi starými rodičmi. Porozpráva nám o činnosti spolku, ktorý sa každý pondelok stretáva, aby sa pod vedením pani Kohlmeierovej učili nové piesne, ako inak v mantáčtine, za čo na vystúpeniach zožnú veľký aplauz. Je to totiž v dnešnej dobe veľmi zriedkavé, lebo dnešná mládež mantácky nerozpráva.
2: Ich has Maria Vasilcová. Sehe ich geboren das Schmilenz. Meine Muttersprache ist die mantakische Sprache. Wir haben daheim immer mantakisch mit der Großmutter und Großvater mantakisch geredet. Und jetzt sehe ich in der Kulturverein in Karpatendeutschen sehe ich die Kulturreferentin. Und jeden Montag trifft man sich hier in der Stube. Wir haben eine Sängergruppe. Liaba sich jede Woche auf neue Lieder, gebe auftreten und sehr, sehr dankbar der Frau Kohlmeier. In Sängerchor ist sie die Chefin. Die nimmt uns immer verschiedene gute Lieder aus. Und das war, wenn man sich lernt, liaba sich in Mantakischen und muss man oft dann überlegen manche Lieder, aber aufspielen sich. Und wenn man gehen aber auftreten, habe immer einen großen Applaus. Weil in Läden gefällt es sehr, wenn wir singen in der unseren Muttersprache. Und unsere Muttersprache ist sehr, leider ist schon zu Ende. Weil die Kinder, die Kleinkinder, lernen nur Englisch oder lernen, gehen sie weg und können sie nicht mehr in Mantakisch. Selber ist uns das schon sehr schwer. Und wenn wir sich treffen, wir reden immer Mantakisch.
3: Wir haben auch einen Verein, wo sie nur Slowakisch können. Habe an und hier muss ich das aufschreiben, wie er das soll aussehen. Das ist noch ein Punkt.
0: To boli slová pani Vasilcovej a pani Kohlmeierovej o speváckej činnosti spolku, ktorý svoje piesne spieva v čoraz zriedkavejšej mantáčtine. Na ukážku nám spoločne zanútili pieseň Wie hoch ist unser Kirchturm.